0: nepovídají kolem, aby se do temí mohla nedovědět.
1: Myslíte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
2: No, to víte, že jo.
0: Ovce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Bude hrát taky šachy. A na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
2: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v té věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, chcete poradit v té věci.
0: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakáci. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrajete. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: záležit. To by mě zajímalo, skutečně.
0: Sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
2: Chcete poradit, jo?
0: No. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona byla přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejska, tak má je jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčí každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? No a teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dobu se. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno je to tajný a ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Jo, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky, jde pak to jíte. Hlejte, tady to je ona tady, to je s tou dobou, to je kus. Teda ne, ta doga dá šanci, to je kus. Jde jako bílí, jako bílí.
1: Dost!
0: Můžete nechat.
1: Dá co? Domů! To je u vás. Mamla, moula, hašašíra.
4: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.
5: Velecine dámy a velecine pánové, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si mysleli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo, nějak taková opera, to byla známá.

0: Hej, Tatra, to je granit, mašinkverová řeč, to není jenom ta jednoduchá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, my dáme si je. A ono, že le français, ty je ne sais pas. Et la bonne je la prends, sans fond, ça la prend la siphon, la panche ni la ronde, en général, je la vends. À la prends, c'est la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bouzara, Zurich, ni pranach, la oufle. Et la France est un chelé palais, une étagère, je n'ai mande la fausse de pâte, je n'ai qu'un canapé, et la France est n'a pas un tenu, je l'ai, yamam, c'est un nasal, ni donne, mon gosse, t'as un françoise, t'es nasal, yamam, si t'es nevidíte, ale já mám na sál dvě minuty, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčí do nosu takový dva štifle, já vám jsem s těma štiflema lítal 3 měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štifle nešly zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu etui, etui, etui, a Němec řekne futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny gospouči. Zdravím tě, mohli, gospodiny, jak já ti mohli, jak ti zdravám, gospod. Tak jak to, jak ti zdravím, tě mohli, gospodiny, jak já ti mohli, a tak jdi, jak ti gospodiny, jak ti zdravám, já tě mohli, já tě mohli, já tě zmohli, bogami. Boga, Boga, tamhle běží doga. Zdravím tě jako gospodiny, tak jak ti mohli, gospodiny, jak ti zdravám. Gospodči, gospodči, jak gospodiny, gospodě, gospoda, gospoda, Hergot honem, kde je hospoda. Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
1: Ladies and gentlemen, our yes, time is to be required to be talking to be very long time. Our yes, one of very cool, and we put a cut to paper to have your time is money, harmonica, harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but my word of cotton, the keep it with your poor, what hurt me, hell your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj, teda pendrek, to je horší než harmonika. Your time is money, imitra, what hurt, how can I help, and the keep it, the hurt of time is money, but if you please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty, to je člověk uklouzne po něčem, tak. A nejskonc vám přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousiček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma a národnost německá.
2: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinen Grundlinien fahren müssen wir die herrlichen Formen, das ist meine Wahrheit. Wie im Grünsten stehen, vorher aus dem herrlichen Grundstoß, so wie es ist, aus dem herrlichen Dicht in Moskau, aus ihr Haus. In dem Grundstoß, oh, das Herr Lila in dem Herzen schön, so war aus dem Grundstoß, dem zum Vornehmen, wie dem herrlichen Friedrich stehen, vor dem himmlischen Erfahrer, aus dem Grundstoß, dem Vorstehen, war Fußball aus dem herrlichen Grundstoß, vor dem herrlichen Dicht.
0: Hej, nejde? To je konec. Hej, on se musí useknout hned. A to je těžký tohleto.
3: Tak to byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octa. No, můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na 3 udice, rozmách se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív čukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a už ji táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen se je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, ryba!

0: Asi někdo volá. No, daleko široko. Nikdo není. Rybář kouká. Hej, rybáři, pušť mě. Nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pušť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví stejně, nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá, a tak dobrá, tak si jdi. A pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co schytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princa, tak se mi pustil. A to jsi za to nic nechtěl, ptá se rybářova žena. Dal jsi rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Ryba jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No, pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné tři pokoje, jeden veliký a dva malé, s postelemi. Kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena. Máme chalupu. A pěknou. Do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, to se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat, že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kde si a co si a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebují vilu. Vilu? No co, jendi. Ryba to ráda udělá, dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Kdy rybář doma kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál.
1: He, to koukáš, co?
0: A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Chateau Neuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfraumilch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park, plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha! Máme do smrti postaráno, jíhne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí, muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší sýkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato. Jako zlato.
1: Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
2: Co králem? Kdo?
1: Já, ty moulo, běž k rybě, ale.
0: To nebudu žádat, máme dost.
1: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království.
0: Zase s těžším srdcem. To už je cestou k moři jde muž. Ví, že nedělá dobře. No ale, co má dělat teda? Ženy se bojí a jejich nářků se bojí a jdou mu na nervy. A moře je černé, od dna se kopce vody obracejí a smrdí hnilobou. Postaví se na skalu zlatá rybo, slyš má slova. Byl z vody a zjev se znova, no. Ty to víš, já mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No co chce tvá žena?
2: Žena?
0: No, chce být králem.
1: Jdi domů, je králem.
0: A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděly obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co? Tak si králem, ptá se muž.
1: Bože, povídá rybářka, králem jsem.
0: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
1: Nic nemáme. Katí se žena, žene se po schodech strůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, katí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
0: Nepůjdu, máš dost.
1: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král. No tak šel.
0: Srdce z olova nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal, zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát? No, chce být císařem.
1: Jdi domů, je císař.
0: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Ale rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králu a místodržitelů a vicekrálu a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú.
3: Hej, ženo,
2: Seš císař?
0: Volá nahoru rybář. A z výše dvou mil odpovídá žena.
1: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
0: Papež?
1: Ne, papež, hlupáku.
0: Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá. Už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice. U moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků. Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal Zlatájovo.
3: Co se vás dává? Zjistím se to dává, já mám se zlou, jako síla. Vloji pálí dobrý byl.
0: No co je opět?
3: Papežem sebe.
0: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena na hlavě tiáru, třípatrovou korunu s nástavbou pěti křížků a šesti andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili.
3: Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc.
1: To se uvidí,
0: odsekla praktická žena. A sestoupila z trůnu za zpěvu Haleluja, Haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězdím holoubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli, jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rejpla loktem do muže, vzbudila ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, uším nevěří. Ne. Prosím tě, nech mě spát.
1: Dolů z postele, lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele, vyhrnula si noční košili a bim!
0: Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl.
1: A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vychází a zapadají, kdy je napadne. Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
3: Ale želo, jmine pro Pětran. Pamatuj se, to zařizuje pambu. Do toho ti nic není.
1: A je mi. Já chci být pambu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem.
0: Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A důl vítr zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysal a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře hrvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik: zlatá rybo,
4: slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo, a pálí dobrý bydlo.
0: No, co tentokrát?
3: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat
0: a mlíčnou dráhu podojit. Co já vím, co ona všecko chce. No, ona chce být jako pámbu.
1: Jdi domů. Najedeš ji v láhvi od octa.
0: No a tam ji našel. Kyselým smradu. Rozcuchanou. Mastnou. Se špinavým krkem. A s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
5: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to je ono.
6: Ano, to je skvělý.
5: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
6: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme doma. Tak,
5: akorát, že vy nemáte minerál.
7: Takže předávám slovo.
6: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
5: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mrčet.
6: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušel, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže to jak se Zdeňkou to tež.
5: Já teda
6: pokrátka. Se Zdeňkou, no jak já na to přišla.
5: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
6: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
5: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
6: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
5: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
6: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
5: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky to je hrozný. To je hned v pravý nohavici, hned v levý nohavici, protože tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
6: Za no, problémy.
5: Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klícku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvůr říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubek, který říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
6: Je to byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
5: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých těch Ťoťa. Tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak. A jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený. A tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
6: To mě šli. Vždycky v životě trpaslíci. Ale teprve teď jsem pochopila, proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne a teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který už řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
5: Takže to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
6: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
5: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla, na darově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělala. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se na nějaké podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, do druhý, na zdravě. Ten taky, to zase takhle. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se páplal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala, tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam také byli, to přestali hrát.
6: Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
5: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
6: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
5: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
6: Měl tam by do šách.
5: To mi připlátlej.
6: To asi
5: takhle...
6: já to nemám u kolen.
5: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
6: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a tam byl udušený, že jo?
5: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu schládal ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tak. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
6: pacinky.
5: Na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
6: protože řekla... Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
5: no,
6: jo?
5: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli Zastavujou a další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dřív nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem cigaretku.
6: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý, že za socialismu například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
5: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
6: No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje.
5: Tam jako vždycky za...
6: No, teď je z toho nějaký, tady nějaký bydlení pro ty.
5: Pro tamty.
6: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
5: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel týrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noce.
6: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
5: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
6: Na to božíšku, do smrti nezapomenu.
5: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. Náušnice,
6: to je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
5: celý
6: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký film.
5: Ano.
6: Ano.
5: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
6: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
5: Já zbavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
6: Ne, ona prakticky, ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohle to, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
5: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu podpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teď jak ji teda zničit?
6: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
5: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čuper holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
6: Ale natučený je to na kůžičce. Že mu jel svoje vlasy.
5: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
6: Kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
5: Takže, přátelé, a to říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. On říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
6: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
5: První záběr, přátelé.
6: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
5: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkám, moment. Sedl si na tu postelkní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
6: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
5: Ona mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
6: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
5: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo, no teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesní.
6: No mi to nevyšlo.
5: Dobře, Takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadně, tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T. koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
6: Bude říkat, kdo to je?
5: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to
6: no, zničení. Ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
5: Čapek, Přejflugová.
6: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to. Když se ještě
5: a jednou se stalo... že tahle ta paní Červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, točte, nebo exne.
6: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
5: A paní Červená říká, někdo exne, Helenko. To jelo.
6: A už to jelo znova.
5: Byla nezmar, to byla nezmar ženská taky.
6: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi tím, mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
5: No a já jsem
6: vletěl.
5: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli. Děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
6: Budeš
5: prosím
6: hrát matku Blanky.
5: Blanky Bohdanový.
6: Blanky Bohdanový.
5: Okamžitě ta Erna vám...
6: Úplně jiný výraz.
5: Jiný výraz. Chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst. Tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned 2. nebo 3. den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
6: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
5: No.
6: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky. Říká, s tím doktore, člověkem.
5: Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, ona to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
6: na
5: Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, 2 rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšova, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Troška, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
6: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
5: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v písku.
6: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo, ani že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
5: si. Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie Ze šatny.
6: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
5: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
6: A velmi rychle plavala.
5: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhý šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc.
6: No to jsem...
5: Podívali se na sebe.
6: Jirka a... lele po schůdkách, já chodila po hlavě.
5: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
6: Ta jí vyšoupla.
5: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
6: ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
5: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme mi tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani na švrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volině, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme tady kolítali děti po jezere a tak dále.
6: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
5: No.
6: No a jak si to mělo mámino příbuzenstvo a tátovo?
5: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tetu Vlastu a tetu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví s tetou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Tak jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mě pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam někde to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mě pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provoz tu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pomůžu, no, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta takhle seděla. A když tam jde? Jo, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jdu. Ježiš, Maria, provostu, jdu se tam nevokazovat. No, Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podlední šešťapajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, který si, nebo tři, který se tady jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450, 460 korun.
6: Někdy i menší.
5: Někdy i menší. No pro ty lidi to byly strašně vyplněné, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady na Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, abych tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak se to museli rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci ještě říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to stovku. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to, paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to letělo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla naší babičkou a říkala, no nic, vezli mi Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme tam před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu, tady takový peníze našemu klukovi, on to umí, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tkama to bylo bezvadný, ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasy a spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych tady Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary. Teď má hovno, či se mu kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on by myslivě, to se takhle dělalo doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říkala, mě pochoď, co, ať je to, kdo chce. Ale zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap. Pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Dělala, dej mě pochoď, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli ten u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to, ježišmarja. To, že to je vlastně průchod. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Dělala, říkala, se tady napadne, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastička, holka, si to, já tě hned poznala. Je, ty vypadá jí dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vzala se někam do pryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl z okna, jak babička jim to vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Vítala do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem a ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu a tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
6: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. V vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
5: Ne, to musí být, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
6: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
5: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a řekl, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
6: Ano.
5: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
6: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak máme co. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
5: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
6: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no, no, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no, no, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct, mě vypadly zuby, pojďte mě, to nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte, ale my všichni ochotně šli a pomáhali jsme, že jo, a teď mám, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbarat. A my ten Karlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabupnali nebo co? Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojel, říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
5: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijete do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
6: Nebyly to střední Čechy.
5: Jižní Čechy to byly.
6: Jižní, to je zajímavé.
5: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkou. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový

0: Ty funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a tedy by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, o mučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty, všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky, od nás chtěli zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže se to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to by byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že žije jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vyjet v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou, že ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali, nám přišli, já jsem to, říkám, také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
1: sehrát.
0: Ten
1: rytmus.
0: Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, protože distance je taková, to by musel být 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, a zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele les, říkal, a ještě těle, nebo že ti to povím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. To je ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o to mám

0: Nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřasnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
1: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plívovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
0: A ještě kostýmy. Ano.
1: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
0: To už tam
1: celá
0: byl ten škoda. Smetek.
1: Celá škola. Od první do devátý třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Tak tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla keculíky, a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Mňá! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmátili a holčička hrála.
0: A jak ráda
1: a
0: pak.
1: Jak ráda potom. A říkala, pane režisér, ona také ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát. No, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malý, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
0: Toho zmetka.
1: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
0: No ten dostal ode mě teda.
1: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otrávit ty králíky a Helenka tak jako rodině, takhle jako tohle to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch a kluk nic, pa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno, tak, Helena, Kamera jedem, buch do dítěte, to bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
0: No ale on v životě dostal poprvé, maminka plakala u kamen, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jak je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se to jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vejprasku. Sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se.
1: To se dala také třeba chudinka. A pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
0: Jsem byla ruka půl strašidlo.
1: Herodeska.
0: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
1: No, tak to víte děti, no.
0: No, vyrost, to bylo po pěti letech. Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom Zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
1: Coura jedna. Nějaká taková. A on na tom kanapí říká, mami, a co to je coura? Ples, hajzle jeden, jo. No, to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
0: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tam dostal obouma.
1: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
0: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
1: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masetý čarodejnice starý takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
0: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
1: A kouřila?
0: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout sukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
1: Takhle tam seděla, kouřila.
0: A teď se byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní
1: procházku. S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
0: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřil. A hodnej se stal, až když mě viděl.
1: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě. Já nejsem čarodejnice. Já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal. Říká, pojď se se mnou vyfotit. Táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit. Budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
0: maminka
1: se.
0: Maminka už začala cpát, jenom aby se to... A vedla ho, že jo, a ten šel přesně tak.
1: A koupí jako, že ne, tak jako Argano, no. Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem. Pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, teď si tě sejero. Přátelé.
0: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
1: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
0: Začalo
1: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, když to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
0: Ano, letitej, on má. Ale
1: když Helenka teď byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
0: Ano.
1: Ne, že bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
0: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří tedy jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
1: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
0: A paní doktorka nic.
1: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. paní doktorka zase nic.
0: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už být 6krát v radu vzhůru a než se, jak jsme viděli z té ordinace, už jsem měla.
1: Ale já to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla 8 let. No to mě pojďte, teda, paní.
0: Ale neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem si.
1: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma v té ve školní tělocvičně a říkala, já měla zrovna takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemílek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle se, říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů? Jiřina říkala, nezabil bys je. No.
0: A my se ptáte, že já jako věštím jiném. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
1: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
0: No. A ani o kousek, to...
1: Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
0: ale bílá.
1: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helena, Neměl, ukáž. Ta papír, tušku, psala. Říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Jak se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil Zemlín a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, bědmo, teď jsem mě rozstál. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, navpívaný playbacky, písničky, všecko.
0: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
1: Ale ona řekla, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna Zemlí na hoku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlí na to není. Přátelé, abychom příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlí na 2 se točila i v roce 99. Čarodějnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
0: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
1: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale. Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě koukal. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazdou. Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na P.
0: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
1: Tady
0: bylo, kde byl? Já myslel, kde byl, nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
1: Škoda, že jste se neptali víc.
0: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
1: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
0: Přejme vám překrásný školní rok, protože...
1: No, to je blbá, viď?
0: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
1: Já, že to je překrásné, no.
0: No, ale prostě snažit se... Já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: mě lubi, máma lubi, rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: V Břeclavi budou v období extrémních veder výjíždět popelářské vozy dříve než obvykle. Svoz odpadu začne už kolem 5. hodiny ráno, aby pracovníci nemuseli být v největším poledním horku venku. Město tím chce chránit zdraví posádek svozových vozů. Obyvatele proto prosí o pochopení, pokud uslyší popeláře dříve než běžně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vykobal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z jižní Moravy.
4: Nemocnice v Hodoníně i Břeclavi vyzývají dárce krve, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod, zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou. Po návratu z některých evropských zemí navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Nemocnice proto uvítají dárce všech krevních skupin. Krev je možné darovat v Hodoníně každé pondělí a úterý od 6 do 8 hodin ráno, v Břeclavi pak každé úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 9.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Gajdošku, gajdošku,

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjovském parku přibyly dva nové herní prvky, které nahradily původní vybavení. Děti si na nich ale zatím hrát nemohou. Nové atrakce musí nejprve projít bezpečnostní pauzou, aby se správně usadili a byly bezpečné pro používání. Zákaz vstupu by měl být zrušen přibližně za 3 týdny.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ můj pradávny,
0: no večne mladý,
2: učil ma pokore
3: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně.
4: Kde matkina neha a otcova múdrosť,
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
0: tam spočiniem.
3: Tam moja duša zaženie.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: V Hustopečích začne letos v srpnu rozsáhlá oprava chodníků v Bratislavské ulici. Rekonstrukce se dotkne téměř kilometrového úseku od nádražní ulice až po Herbenovu a potrvá do června příštího roku. Součástí prací bude oprava i výstavba nových chodníků, úprava přechodu pro chodce, vjezdů i přesun autobusových zastávek.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: V Břeclavi budou v období extrémních veder vyjíždět popelářské vozy dříve než obvykle. Svoz odpadu začne už kolem 5. hodiny ráno, aby pracovníci nemuseli být v největším poledním horku venku. Město tím chce chránit zdraví posádek svozových vozů. Obyvatele proto prosí o pochopení, pokud uslyší popeláře dříve než běžně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jich Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Nemocnice v Hodoníně i Břeclavě vyzývají dárce krve, aby ještě před začátkem prázdnin pomohli doplnit zásoby transfuzního oddělení. Potřeba krve v létě tradičně roste kvůli vyššímu počtu úrazů a dopravních nehod, zároveň ale mnoho pravidelných dárců odjíždí na dovolenou. Po návratu z některých evropských zemí navíc lidé nemohou krev 28 dnů darovat. Nemocnice proto uvítají dárce všech krevních skupin. Krev je možné darovat v Hodoníně každé pondělí a úterý od 6 do 8 hodin ráno, v Břeclavě pak každé úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 9.
0: Rádio Jich Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjovském parku přibyly dva nové herní prvky, které nahradily původní vybavení. Děti si na nich ale zatím hrát nemohou. Nové atrakce musí nejprve projít bezpečnostní pauzou, aby se správně usadili a byly bezpečné pro používání. Zákaz vstupu by měl být zrušen přibližně za 3 týdny.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti, postupně místy přehánky nebo bouřky i silné. Naměříme dnes až 38 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Do břeclavských základních škol by mělo v září nastoupit 247 prvňáků, tedy ještě více než letos. Ve Staré Břeclavi kvůli velkému zájmu během prázdnin přestaví zborovnu na novou plnohodnotnou třídu. Město zároveň požádalo o dotaci na její vybavení, například na interaktivní tabuli. O prázdninách budou pokračovat také další investice do škol a školek v celé Břeclavi.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: V Žižkově ulici v Hodonině nově slouží takzvaný oranžový přechod pro chodce s přisvětlením, který má zlepšit bezpečnost hlavně dětí mířících do škol. Stavbu dokončila společnost Světelsky a město za ní včetně projektové přípravy zaplatilo přibližně 990 tisíc korun. Nadace ČES projekt podpořila částkou ve výši 120 tisíc. Za posledních 11 let jde už o devátý takto upravený přechod v Hodonině.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví chuťas, kdo domov nesná.

dolních lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán, teď věrnost tvojí žehne.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na sms-ticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclav v době tropických veder ochlazuje rozpalené ulice pomocí kropicího vozu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Kropice tak ve městě bude ještě i do poloviny tohoto týdne. Kropení pomáhá snižovat teplotu povrchu, omezuje prašnost a zvlhčuje vzduch, což ocení hlavně alergici a lidé s dýchacími potížemi. Město uvádí, že má díky dostatku vody dostatečné zásoby i pro tento způsob ochlazování.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: V Hustopečích se po letech příprav přiblížila rekonstrukce Pitnerovy ulice. Město už vypsalo výběrové řízení na stavební firmu. Zájemci mohou nabídky podávat do 8. července. Zakázka má předpokládanou hodnotu zhruba 3 miliony 400 tisíc korun. Po opravě se slepá ulice změní na obytnou zónu s dlážděným povrchem a omezeným vjezdem především pro místní obyvatele a podnikatele.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Do břeclavských základních škol by mělo v září nastoupit 247 prvňáků, tedy ještě více než letos. Ve Staré Břeclavi kvůli velkému zájmu během prázdnin přestaví zborovnu na novou plnohodnotnou třídu. Město zároveň požádalo o dotaci na její vybavení, například na interaktivní tabuli. O prázdninách budou pokračovat také další investice do škol a školek v celé Břeclavi.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: V Žižkově ulici v Hodonině nově slouží takzvaný oranžový přechod pro chodce s přisvětlením, který má zlepšit bezpečnost hlavně dětí mířících do škol. Stavbu dokončila společnost Světelsky a město za ní včetně projektové přípravy zaplatilo přibližně 990 tisíc korun. Nadace ČES projekt podpořila částkou ve výši 120 tisíc. Za posledních 11 let jde už o devátý takto upravený přechod v Hodonině.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, noční teplota 22 až 19, zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne s přibýváním kupovité oblačnosti a výjimečným výskytem přeháněk nebo bouřek. Večera v noci od jihozápadu další přibývání oblačnosti, srážky a bouřky očekáváme četnější a ojediněle mohou být i silnější. Nejvyšší denní teplota 32 až 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Vy jste poslední?
2: Co to?
1: Jestli jste poslední?
2: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase přestane.
1: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
2: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
1: Vy mě neslyšíte?
2: Co říkáte?
1: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
2: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat na hlase.
1: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
2: Pochopte, že vás neslyším. Já nosím přístroj.
1: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
3: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
1: A kdo je paní poslední?
3: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
2: Vždyť já to mám hulkovým písmem podat.
1: On neslyší, on má přístroj.
3: Ale je to fešák.
1: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout, kdo je poslední?
3: Vy jste poslední, vy! Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
1: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
2: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
3: To je fešák a má přístroj.
4: A je to.
3: Co je? Co se stalo?
1: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
2: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
1: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
2: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
1: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
2: Máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
3: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
2: A co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
3: Mavida!
4: Co je, baba, mě vyděsí?
3: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
1: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13 korun, celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
3: A proč mu to posíláte?
1: Protože je na mě moc hodnej.
4: Ještě mě nezabil. No jo.
3: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
2: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... To... Teď mi nevydržel pytlit. A rozsypal jsem si celý zvýšenej důchod.
3: Oni vám zvýšili důchod?
2: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
3: Prosím vás, jak jste to dokázal?
2: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do sedmého patra, paní.
3: Co máte?
1: se mi sbírat?
3: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
1: A já mám všechny ponožky děravé. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
5: No dovolte, my jsme tady slušní lidé.
1: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak
5: steklí. Jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
1: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
5: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový a potom jak to vypadá. Jdete si na poštu pro důchod, oni udělají tvak, tvak, tvak. A jste vyřízený.
3: Náhodou mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onehdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
1: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
3: No to není možný, když já nic nevzala.
1: Tak to vzal on, ksich na to má kriminálník jeden.
3: To vzal von?
1: On to vzal.
3: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal von? To jste měla vědět, tak jsem vzala taky.
5: No dovolte osoba. Já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
1: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
5: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
3: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
1: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
5: Ježíšmarja.
3: Co se děje?
6: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
3: Proč jste to teda nevzal?
6: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
3: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
6: Jak můžu sbírat byliny? Když mám housera, nevohnu se.
3: Tak trhej lípovej květ, dětko.
6: No víš, že jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
1: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Ten dvacetník.
3: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
1: Pani, já už jsem to měl pod výčkem, prosím. Ten dvacetník.
3: Já tam nic nevidím.
1: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
3: No?
1: Tady to má jenom krovky.
3: No, otučte to na druhou stranu.
1: No?
3: No, helejte se, co tam je?
1: Z druhé strany to má nožičky, pani.
6: To je šváb.
1: Že by to byl šváb.
3: No, počkejte, a není to Rus?
6: No, není, pani, to je šváb.
1: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděl někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, moc se to hýbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
3: No, to tady je čisto, co pak o to?
1: Poměrně, no, poměrně.
3: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze.
1: Jo.
6: No. Ani vidím v okýnko nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
1: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
3: Vy máte psa.
1: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku, kočku mám, paní, kočku, micinu.
3: No jo, kočky, to je nobl,
1: no,
3: kočky.
1: Nobl, normálně.
3: Kočky ty by kupovali viskas.
1: To víte, že jo, prosím, ať si kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát viskas a já budu lovit myši, ne? Ne, všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat.
2: Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mé každou půlku hlavy jiným šampónem. Blbec.
4: To je zase, baba mě vždycky vyděsí.
3: Máte doma taky nějaký zvíře?
6: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu a tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
2: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
6: Až na Vánoce se smrčkama.
2: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
6: Nenamrzla.
3: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
6: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
2: Třeba na to baba čeká.
3: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svých, ne?
2: Jak popadnete pílu?
3: No za oblouk, když je to obloukovka.
4: Je, no to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
3: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
2: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, no, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak od té smělosti zvědavý, čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat.
3: Odhlásit inkaso.
6: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
2: Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
3: No jo, ale já se stěhuju, víte.
2: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště. Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak to vytočí vždycky vás nakonec. No.
3: Já se stěhuju do krabice.
2: Jo, no, no ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
3: Zase stála,
6: no,
3: okno je dole.
6: A jo, tak to asi jenom větralo.
2: Luftovala, dělala luft.
3: Jo, to jo, já cítím koblížky.
2: Cože?
3: Cítím koblížky.
2: Paní, koblížky nemůžete cítit.
3: Cítím.
2: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
4: Ale ne koblížky.
3: Jo,
6: koblížky.
2: Co mutuješ, dětku? Teď říkám koblížky, koblížky.
6: Paní, ten už má po sezóně.
3: Jo, jo, jo.
4: To je konečná.
2: Konečná, obracíme, vystupovat,
3: ten má vymalováno.
2: Já si dávám váleček, to jo, vydrží roky.
3: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšily, víte.
4: Je to, paní, povídejte.
2: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tule jsem byl na obecní úřadě, kvůli vám obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. A pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
3: A co on? Uznal to?
2: No, uznal to komundíra, no. Musím říct. Přitáh si mě a povídá, dětku, už nám sem neles, nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní. Kdyby to vzal levice, to by byl šrumec. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
3: No, tak vy byste měl zájem.
2: No, kdyby se šustlo, víte.
3: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
2: No, tak
3: co
2: děkuju.
3: Pak o to, ale vy byste se mi musel v krabici přezouvat.
2: Ani já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkory a penál.
3: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono, co kdyby se s ním něco stalo, že jo?
2: Není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
3: No, to se jí klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
2: To je zajímavý, baba proradná.
3: No.
2: Kdo tady se mnou fritoval od začátku?
3: Prosím vás.
2: Kdo říkal, že mám přístroj?
3: Jo.
2: Hambářko ve vašem věku?
3: Ale nechte si
2: Půj
3: to.
2: Půjte, blbábo.
3: Ale nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
2: Hejte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahále v krabici.
3: No to ne.
2: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
3: No.
5: Co? S dětkama v báně?
2: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
5: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
2: Tak tam usnu a tam můžu i omdlit, to je moje to báno.
5: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak triloby tam.
2: No, se aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
3: Já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
2: Baba to má vyřešit. Co to je, paní? Já jsem slyšel, že Evropa blbne, ale to už je fronta takhle blízko.
3: Ne, to tady ten chlap má záchvat.
2: Jo. Aha, děda Meles posledního. Podívejte na něj. To bude asi změněna počasí. Tam mě budou bolet zase kolena.
5: Nejlepší koleno je s křenem.
2: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zda zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
3: No.
2: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
3: Ale to se nechce si to, já. Starejte se o sebe, je to.
2: Ale prosím vás, když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
3: Ale to se víte,
2: já jdu domů, já jsem půl zítra. A mám stejně žízeň.
5: Žízeň?
2: No.
5: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
2: Cože?
5: Cukrovka!
2: Dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
7: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Poddůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti, a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hra.

Kočkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráře Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit s teplou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřelo dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojnsajdl štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let maholásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka!

0: vole, řekl Karmazin. Jsou blbý tipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automatik, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď volí tady opravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohledl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojnů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Formule, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutněl. Stálo se, stálo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major, oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A terasky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí! Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
1: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
0: Kapitola 3. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pětepáci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, práhne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodní Halík. Ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je Jasánek? Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat. Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájmu diskutovat. Pozor! Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypjal svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel terasky. Soudruh Mlevre, družstvo probírá vojenské tajemství. Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky. Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudruhovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý soudruh, aj terasky, ujde za hranice, ale taký soudruh snad ani není soudruh. On ten kapitalismus, soudruhovia, má i veľa nedostatkov. Není všetko, čo sa blíží. Můžete pokračovat, soudruh svobodník. Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům. Vločka! obrátil se svobodník na šedivého malíře. Opakujte, co právě řekl soudruh major. To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat. Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel. Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil. Kam jdete, soudruh vojín? Otázal se Terezky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruh majore, hlásil Frídl. A proč s těma nepozdravili? Frýdl se ličácky usmál. Jednotka za pochodu nezdraví, zaholákal a krátce na to zmizel ve křoví. Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, Táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvalé jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. Soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narokovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce šlechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit. Aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor! Vy nejenže budete makat, vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupeni tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz? Vojín Frýdl, soudruhu poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud... Frýdl! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá, nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Frýdl. Lítání u nás užijete až až, já vám zaručuju, Frýdl, že budete tak lítat, až budete mít pěnou huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Rozchod! Janovice nad Úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík Hamáček. Soudruzi, nyní se nacházíme, kde? V prdeli, zašeptal vojí Voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval. Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen?
2: Hujn bakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit.
0: V tom vám nebude bráněno, bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi, zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu. Vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chrnět, ani nebudete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně Voňavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně. V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz?
3: Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru.
0: Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Soudruži, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šlimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dál je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín Kefalín. To je, soudruhy, všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
4: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně ho rozhoupali nastupující lidé, kteří v ulici podupávali, jak se třáselý sníh uvízlý na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou, žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nehtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtěla svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměly krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami tady píšou, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde, už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách, v životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, pt-a, ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátrala očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši hůlkovým písmem napsáno: mám velkého ptáka jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až ji přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu, a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostáry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem, a pak řekla: Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal. A třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty jsi nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka, on drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne, a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala, a pak teprve řekla: aha, pozdě, no já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano. No tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju. Ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí, uleví si tiše. venku už je tma. Chtěl jsem ho mít, děda ho měl, ale umřel mu, popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang. A tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někde byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem, ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křižovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

0: Máš tady fleka? Co? Co? Ale nebyl v Kácově?
1: Ne.
0: Čermáka znáš? Ne. Dolině?
1: Ne.
0: Co?
1: Ne.
0: Na Táboře? Co? Ne.
1: Asi omyl nějaký.
0: Je, někde jsem tě, kurňa, někde jsem tě viděl. Určitě. Co? Nešofíroval.
1: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin přesně, mě to za chviličku.
0: No to ti můžu říct přesně. Mám digy. Čtyři, počkej, ono. Pět, šest, počkejte, vteřinovka, jsem teďko koupil od Rudly. Teď 17 děleno 53.
1: To
0: jsou přesně.
1: To přesně.
0: Kurňa! Někde jsem tě viděl. Feržio, hele. A mě neoblafneš. Feržio, počkej. Jasně, určitě, hele, z televize. Jasňačka. V televizi, hele, že jsi byl v televizi. Co? Že jo, viď? Ježíš.
2: Ojzo.
0: V televize, hele. Pojď sem, tak v televize. Jsi šánu, ne? Tak v televizi. Počkej, v nějakým pořadu. Kruci, jak se to jmenoval? Kruci 40. Počkej, takovej nějakej. Čeče, detektivka nebo co? Čeče, nepovím ti, ale stará by si vzpomněla, ta furt čumí na bedinku, vždycky doma na loměná, ne? Kouká, jdu domů a vždycky zás koukáš na to, co? Hele, pojď se, ježiš, ta by se zbláznila. Podělé. Hele, až řeknu, že jsem seděl s tebou, tak tady normálně, hele, pojď se mnou, hele, zaplatíme to a půjdeš ke mně domů, co? Jdu takhle, zas do televize, ne? Tohle, hele, pojď, vypijem, dáme si Nike, pojď, exovka, ale jsme kámoši, ne? Šáhnu na tebe, ne? Hele, Lojzo, šahám na umělce. Tak co, víš si, šup, exovka.
1: Já se vážně,
0: hele, co?
1: Já Nike těžko.
0: Ty bláho, s tebou bych chtěl mít dvou domek. Nebo hladit včelu. Tak co, šoupni to tam, hele, exovka. Co? No co je?
1: Nike, já to těžko, já tak...
0: No hele, ne, hele, neštvi mi. Dej si bacha, ti říkám. Pusti ruce, jo. Tak se dívej. Tak šup,
1: Nike. Promiňte, já to nesmu.
0: Co je?
1: Promiňte, já nemůžu...
0: Ty seš teda... I umělče. Vy jste jaký pěkný násodkové, ne, co? Hele, tak pojď sem. No ježiš, tak to je výborný. Počkej, ale ty člověči, ty máš takový blbý jméno, kruci. Jak ty se jmenuješ? Ale hele, ale tenhle ten ksik určitě, no jistě, z televize. Ty jsi tam, hele, ty mě vždycky to. Stará, ta vždycky na to kouká, ale už je tam zase. Ty máš vždycky tu skobu, víš, tohle rád, vždycky takhle děláš tam a lítáš jak blázen vždycky. Malo,
1: co to bylo za pořad, co jste viděl?
0: Co, no já nevím, no nedávno to bylo, jo. Člověče, nevím, fakt taková nějaká detektivka, nebo co, jsi tam furt stvářil strnule, víš. Furt se díval. Nebo to bylo nějaký, jako, do strany se díval, pak zase takhle. Tohle člověče, neřeknu ti, no hele, no říkám, že jo, stará by ti to řekla, taková, a vím, že tam byla něco jako kriminálka nebo co, pojď sem, ale bylo to určitě na prvním programu,
1: protože... Zaplatím.
0: My druhý nemáme, víš.
3: Váš občanský průkaz, prosím.
1: Proč já?
0: No, co se divíš? Třeba soudruh stráž mistr bude chtít autogram pro tvůj dcerušku, ne?
3: No já bych načetil občanku.
0: Co?
3: Já čekám.
0: No proč, to je zbytečný, to je přece ten. Kurň, jak se jmenuje? No v tom pořadu hrál. V tom, v televizi jsem ho viděl.
3: Jo, vy jste ho viděl, vy jste ho poznal,
0: no,
3: jo?
0: No jasně,
3: se to nehlásil.
0: To pozor.
2: No, a proč bych to měl hlásit? Na víte, kolik umělců běhá po televizi, kdybych měl každého hlásit, tak...
1: No jistě, lidi má pravdu, se vidím, víte, kolik umělců běhá
3: po televizi. Prosím vás, buďte sichá,
1: no. Co běhá po televizi umělců?
2: A ty to fakt zbytečný hrá v tom pořadu, no, když jak se to s tím kožombem, ne.
3: Tím. Ano, to byla taková relace, federální kriminální ústředna pátrá, rozumíte?
2: Jo, a víte, že to je možný, protože mě tohle kopíšlo jako detektivka s otevřeným koncem.
3: No, tak to si dořádil. Jaroslave Hanuši alias Jiří Lábus. Že se nestydíte zneužit takovýho jména, takovýho skromného, oblíbeného, inteligentního, hezkýho, populárního umělce, jako je náš Jirka Lábus. Jdeme!
2: No jo, ale hrál to dobře, kluk jeden. Celý Lábus.

0: Chceš bílý nebo černý? Jsou ti černý.
1: Černý, mělej.
2: Sváděla jsi to?
3: Zapomněla jsem.
2: Od koho je káva?
3: Od Žida.
0: Od Žida.
2: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno tehda, no to rozumím.
0: Měli zavříno.
2: Ale je stuchá, nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až kriv v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Já chci čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Jeli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Ale jsem z toho ze všeho tak otrávené. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
0: Non-stop, já chci žít non-stop. Nevši jsem nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
1: Nestačil.
3: Takže pojďte sem. No, víte, i já mám svý problémy, že jo? No co, nevypilte se o to, ta všecké moje žena tohleto, no, co to děláte?
4: No, mám svý problémy, ty, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním látí. No, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo? No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo? No, o vás se říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klaskuje za jevištěm.
5: Luďo! Luďo!
6: Nazdal, Uďo. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš spravit. Víc všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš. Tak prostě tě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díky... Uďo, problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak mluv. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
7: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
6: Čili celá pauta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
7: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Peto, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš bude šel s Věrou.
7: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili bude tam teda Iveta, Peto, Milek, Miloš s Věrou.
5: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
7: Promiň, máš pravdu. Luďo, Pomín, máš pravdu, jistě, pomín. Čili, to je naprosto normální, že teď Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Ivet, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
5: Simona. Ale, počkej, ale, pak přišla Eva s Rourou.
7: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo. Za to těch máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
5: Stáňa tam nebyla.
7: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Mm. Ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, no?
5: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
7: Dušan tam nebyl?
5: Byl.
7: Nebyl.
5: Byl tam.
7: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
7: No dobře, ale quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš dojehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu jako psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No, vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak. No, nějaké děvče si musíš najít.
5: A já mám Ivetu.
7: Nemáš. Luďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za něho slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel. Tam bude... Uďa? B.
8: To je trouba. Jak to já za mlada, viděl už. Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno.
9: Hrozné.
8: Ale zase.
9: Co dneska je?
8: No. Chybí někdo?
9: Nikdo.
8: Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
10: Já to věděla.
8: No tak pojď. Tak pojď, prosím tě. Bez těch komedií. No až se vy smějete první klavici, to je hezký. Známý filmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
10: Nechte to.
8: Tak děvčata, prosím vás, děvčata. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
10: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda...
8: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
10: Bylo to teda v tom listopadu.
8: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
10: To znamená jako teda na podzem.
8: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No?
10: V listopadu říkám.
8: No 17.
10: 17. no.
8: A kde?
10: Kde?
8: No. Na Al. Al?
10: Na Al Jašce.
8: Ale prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
10: Velký, nechte to.
8: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
10: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
8: No to když je mě málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
10: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
8: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejtska. Asi 20 000 studentů tam bylo.
10: Jo?
8: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
10: Ne, no prostě...
8: Zeptej se táty, ten tam byl taky tvůj táta. No jistě. No?
10: To se tak blbě učí.
8: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
10: No tak hlavní hesla...
8: Zas bude.
10: Byly jako...
8: Na Štěpána, bez Štěpána!
10: Bez Štěpána!
8: Jak ještě, do koše, no a
10: dál, no! Pak to... Svobodné dolby...
8: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
10: Teda volby... No,
8: jsem neviděl tohleto. Co ještě?
10: Máme hole v ruce...
8: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
10: Na Václavském náměstí promluvil lid.
8: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
10: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
8: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
4: Opravdu, to jsem neviděl.
10: Osvobození Fojtíka.
8: Ale prosím tě!
10: Ne.
8: Tak si tipni se ještě jednou.
10: Ne. Já nevím. No,
4: jsem neviděl tohle.
8: No. A co ještě?
10: Očekávám funkci.
8: Ale už... Občanské fórum.
10: Je občanský fórum.
8: Protože tohle to nevíš,
10: ale jsem zásadní... Jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak to byly ty kraviny.
8: No, jmenuji některé členy vlády.
10: Jako tehdy, jo.
8: No, jmenuji, no, tak.
10: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, ale no. Jsem tak blbý, no. Takový ten, no, takhle, jak furt takhle, jako...
8: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
10: Dinsbier.
8: Dalšího jmenu.
10: Pak tam byl tán, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
8: Sída Kosmela. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
10: Jak?
8: Klaus, prostě. A ještě někoho jmenuj. No,
10: a pak ten.
8: Důležitou osobnost ten, nějakou.
10: Ten, takový ten, no. Takový ten...
8: Ano, ano, prezident Václav Havel, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
10: Malá.
8: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
10: Byla to ta strana...
8: Komu?
10: Komu zvoní hrana.
8: A prosím! Komunistická strana!
10: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla.
8: Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Je

0: je pohoda. To je počasíčko. No ne. To je překvapení. To bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu. Zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. To je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, budím zapáchám, nebo nejsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy ryšky, semenáci, pojďte, pojďte, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma.
1: Táto, neseš něco?
0: To budeš koukat, co nesu.
1: To je krása.
0: Teď?
1: Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš.
0: Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch.
1: Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
0: Prosím tě, nesíčkuj.
1: No, pro jistotu tě prohlédnu.
0: Ano, má.
1: No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo.
0: Neříkej.
1: Je tady.
0: A kde?
1: Za krkem.
0: No to je nadělení, co budeme dělat?
1: No naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto.
0: Ano, mámo.
1: Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
2: Co platí, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Zda není nemocný.
1: Chytil klíště.
2: Kde?
1: V lese.
2: Ale kde ho má?
1: No tady, za krkem.
2: Já nic nevidím.
1: Půjčte si moje brýle.
2: No jo, je tam. To by chtělo petrolku.
1: Zkusíme ho vykroutit.
2: Musíme opatrně.
1: Ať mu neutrhnete hlavičku.
2: Chceme proti ručičkám?
1: Jo.
2: A je venku.
1: Ale kde je?
2: Asi někam zapadlo.
1: Tak děkujeme, sousede.
0: Děkujeme, sousede.
2: Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte.
1: To je hodný člověk, táto.
0: Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každý od nás něco odnes.
3: A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženo, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se.
4: Já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No.
3: A na prostředí zapomeň.
4: To asi nezapomenu.
3: Zapomeň.
4: To nezapomenu.
3: No tak ať je potvin. Tak spust.
4: No, tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, slepice, no. Ano. A já si ji teda dělám.
3: Ano,
4: no.
3: Ano.
4: Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka.
3: Ano.
4: Schválně.
3: Ano.
4: Máte auto?
3: Ne.
4: My jo, Žigula.
3: To je všecko? To je všecko?
4: No tak ještě, no všecko, no.
3: Ty zase na oplátku, já se zeptám tebe, můžu?
4: No.
3: Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den?
4: Ne. Teda, tak ráno vstanu.
3: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
4: No, ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša.

0: hobby.
1: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
0: Prosím.
1: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se prdneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drobčím a...
0: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotékách?
1: Dušana, no.
0: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka. Teda,
1: tak teda skupinu.
0: Ano.
1: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
0: No, tak.
1: Ale zpívá vepředu.
0: Ano.
1: A to je drupy, no.
0: Ano. A z vážné hudby?
1: No, tak převážně teda, když mi to teda popadne, tak... To je ABBA. Ale když se má možnost vybrat, tak teda drupy.
0: No,
1: protože to úplně...
0: Když je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se zeptal na jednu věc. No tak už toho nekrušeno mi tady.
1: Já jsem se trošku rozjela.
0: Já koukám, ano. Ještě jednu věc bych chtěl o tebe slyšet. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
1: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo? Teda, ale dobrý, jo? Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom léně ukradli ty hrábě. To bylo fakt dobrý, teda no, blbý, teda... Jo, dobrý, no.
0: No, to je omyl tady, to je omyl. Já přece to jsou písničky Ivana Mládka.
1: Vy jste kdo?
0: No já jsem Lábus.
1: Je! Yeah. Jste ten herec Lábus,
0: no.
1: Yeah. Jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.
2: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitel splní každé vaše přání. Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
5: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Nevěrnice, táni, ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
4: Takže půjdu, mám jiného přítele.
5: Koho?
4: Dobrou knihu.
6: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
5: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
4: Táto, zelená!
5: Mámo, flek!
4: Červená!
5: Flek!
4: Zelená!
5: Flek! Barevný televizor do každé rodiny!

0: ta píše. Ta píše. Tušky Kohinor do celého světa. Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
1: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
1: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
1: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
1: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
2: Banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem v minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
3: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
2: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník?
4: Bank.
2: To je špatná odpověď. Jiřiny, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
3: 498 miliard 396 milionů 118 541.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, šemík je kůň nebo pes?
4: Bank.
2: To byla špatná odpověď. Jiřiny, kdo odešel z premiéry opery Escamillie uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
3: Sám dirigent Salvatore Giannini.
2: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
4: Bank.
2: Čas vypršel.
4: Bank.
2: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
5: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
2: Jiřino, proč právě Jiří?
4: On jaksi...
2: No co jaksi?
4: On totiž...
2: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
4: On hrozně.
2: Ano, páchne. Já? Ano, panu Jiřímu smrděj nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe?
6: Kdy tady?
7: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří.
2: Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
3: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
2: Jak?
3: Monotematické.
7: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále.
2: Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá.
7: Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Knidopich.
2: Vy jste určitě svobodný, že?
3: Zatím.
7: Taky kdo by z vás vzal, že?
2: Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
5: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
2: Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří? Kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce PR-ko od bod?
3: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
4: Herkot.
2: Ano, Maher Gott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
3: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová...
3: Termogenze?
2: Termogenze.
3: To je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
2: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
4: 30?
2: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
3: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
7: A proč, Jiří Gut Jarkovský, no to... proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Posera!
4: A smrdí.
2: Ano, to je správná odpověď. Má. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
4: Tak to je keš a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angreš, ale chutnají jako kiwi.
2: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapili.
4: Já s ní totiž dělám marmeládu.
2: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
3: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
2: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
3: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
2: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou pitvost. Křemík. Říká vám to vůbec nic.
3: Smíle, to,
2: ano, Křemík.
3: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne?
2: To nebo... tam nevyčetl.
3: Ne, to se nezlobte, ale...
7: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Křemík? To je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě. Celý národ ví, kdo je to Křemík, jenom vy. Vy, intelektuál, že? Hnidobyr! Knihomol! Čemu jsou ty vaši starosti? Čemu? Naprčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
5: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
4: Bye.
6: Rogere!
3: Co zase děláš ve skříni?
7: Ale zase blbnou ramínka.
2: Za hodinu přistáváme.
7: Ten čas letí. Sorry, Betty. I'm very unavený. A pak musím ještě vyžehlit pár svátečních bod pro přistání.
2: To říkáš pořád, very unavený. Ale co mám napsat do palubního deníku? Podívej na tu bilanci. Leden nic, únor nic, březen nic.
7: Počkej, březen... To byl petting.
2: No ale co skafandr? Podívej Smirnovovi, jak řádí.
7: To jsou psi.
2: Rogere, co tam mám napsat?
7: Napiš, že se mise víceméně zdařila.
2: Cože? No, mě snad šálí sluchový ventilátory. To mám lhát celému světu? Mám lhát Billovi, Putinovi, Václavu Havlovi i rodině Blairů?
7: Betty.
2: Shut up.
7: Vem si Nihinil.
2: Ty si vem Nihinil. Rogere, podívej se mi z očí do skafandru. Co pak se ti nelíbím?
8: Na tuto otázku ti, milá Betty, nemohu odpovědět.
2: Proč?
8: Ještě jsem tě neviděl.
2: A to mi říkáš po 9 měsících. Dobře. Jdu připravit přistávací manévr. Mezi námi je the end.
8: Betty.

0: Českou televizi za nás Lajka Vrbná. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem tady.
2: Posaďte se.
0: Jo, děkuji. Tam je zima, co dneska?
1: No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, takže odložte si ten.
0: Jo, děkuji.
1: Když tak se upravte, jestli máte
0: jo,
1: hřeben.
0: Jo,
1: jo.
0: Čísnu
1: jenom. Jo, jo. Upravte se.
0: Já už jsem upravený,
1: jo.
0: Jo. Prosím vás, je to expres, jo, já to spěchám, protože mám...
1: Je to expres,
0: jo, děkuji vám.
1: Ano, to je polaroid, takže za chvilku,
0: jo, jo, jo, jo, jo.
1: Za chvilku to bude hotový. Já si vás jenom takhle zaměřím. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Takže prosím vás, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě.
0: Ano.
1: Níž, aby... Pozor na bratičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako, jo, jako vy tady odsaď jde světlo, tak. A dívejte se na mě, ano? Tak, tak, tak, to bude ono, to je ono. Jo. Tak, tak, tak, tak, tak. Jo, takže teď... Teď prosím... Ne, dívejte se sem, jo?
0: Aha,
1: jo. Sem se dívejte.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Dívejte se na mě, ale...
0: Ano?
1: Já tady nebudu, jo?
0: Jo, vy to nebudete, kde, aby... Já to sám nevyfotím, ale...
1: Tak... Ne, budu tady, ale nebudu tady.
0: Jo, takhle, že jako vy si budete k tomu, ano, ano.
1: Tady samozřejmě budu, protože...
0: Jo, já rozumím, já jsem...
1: Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se díval do objektivu.
0: Ano, no? Ano, já takhle, ano.
1: Takže se dívejte.
0: Takže
1: sem,
0: na vás, jako...
1: Takže na mě, tak.
0: Ano.
1: Ale, dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, no. Asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak.
0: Jo, takhle, ano.
1: Takhle se dívejte na prst, ano. Přesně, to je ono, já si vás... Asi vás, tak, výborně. A ty bych... Promiňte, já jsem to asi špatně.
0: Jo, tak... Prosím vás, jako já strašně ten prst... spěchám, nezlobte se, já...
1: To je hned hotový, to je hned hotový.
0: Na ministerstvo.
1: To je polaroid a to má za minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst, ano tady
0: jo,
1: není,
0: tak, ano,
1: ale jako kdyby tady lebyl. Tak, výborně, ale pozor, zase tu hlavičku níž, jo?
0: Ano?
1: To už je moc, pozor, jenom, tak. Čudlík.
0: Tak, čudl. Jo, ale dívám se, ale...
1: Jo, ale správně, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu.
0: Ano, ano, občanský průkaz.
1: Občanský průkaz, ano.
0: Ano.
1: Tak.
0: Prosil bych.
1: Ano, takže občanský průkaz.
0: Do občanského průkazu. Fotografie. Ano?
1: Ano.
0: Chtěl bych to do pasu.
1: Ano. takže do pasu.
0: Ne, do občanského průkazu, prosím.
1: Do občanského průkazu.
0: Ano, do občanského průkazu.
1: Dobře. Ano, jedna fotografie.
0: Ano, jedna fotografie.
1: Jedna fotografie.
0: Do občanského průkazu. Tak.
1: Ano, výborně. Tak.
0: Ale do pasu.
1: Takže dvě fotografie.
0: Jestli jsou dvě, vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou dvě, tak...
1: To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak
0: jo,
1: je do pasu,
0: jo,
1: to je jedno,
0: jo.
1: Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie?
0: Já bych potřeboval jednu fotografii do...
1: Takže jednu fotografii.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu do pasu, no.
1: Vy jste zaplatil jednu fotografii.
0: Jednu fotografii jsem platil, no.
1: Takže do občanského průkazu jednu.
0: Ano, jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie.
0: No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako...
1: No ne, dvě nejsou. Jenom jedna.
0: No tak
1: jenom jedna. Takže jenom jedna.
0: Dobře. Takže
1: nemusíte mít dvě.
0: Jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Tak. To se nezměnilo, to jsou...
0: Jo, tak to je pořádku, já jsem myslel, že se to změnilo, protože...
1: Ne, jedna fotografie.
0: Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no takže to jako...
1: Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo?
0: Jo, no jednu.
1: Tak, jednu.
0: Ano.
1: Jednu, ano?
0: Ano, jednu.
1: Tak, výborně. Tak, takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu, tak. Tak pozor, tu hlavičku zase sem.
0: Jo, takhle.
1: Tak, výborně.
0: Ano.
1: Ano. Takže jedna fotografie, výborně, do občanského a už...
0: Ale do pasu.
1: Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete.
0: Ne, já ne. To se já strašně spěchám, ale to je, já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji.
1: Já si špatně rozumím. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii.
0: Ano, jednu fotografii.
1: Si zaplatíte dvě fotografie. Vy mi říkáte do občanky a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně já počítám, ale já doufám, že jo.
0: Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu.
1: No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas.
0: Ne, vy špatně rozumíte, já potřebuji do pasu do občanského průkazu jednu fotografii, prosím vás.
1: Vidíte se, tak to se tady budeme dohadovat, nebo co?
0: Prosím vás, tak...
1: No.
0: Tak prosím vás, tak já poprvé strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže
1: Tak jednu fotku.
0: Jednu fotografii do občanky. No, říkám to česky, ne pro boha. Tak prosím, tak dívat se tam
1: prosím, a jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu nebo do pasu, to máte jedno.
0: No prostě, dobře, hlavně aby to bylo do pasu.
1: Výborně. No tak vidíte, no. No tak co?
0: No já potřebuju tak vyfotit prostě do občanky.
1: No dobře, ale do pasu chcete taky.
0: No do pasu, do občanky.
1: No takže dvě.
0: Nebudeme se hádat, celý mějte 10, ale to mám do té občanky. A už to udělejte opravdu. To je hrozná. Já spěchám. Jsem měl být už namyslel to před 5 minutama.
1: No,
0: to bylo řeči, no. To vyplazne jazyk a je to. To je ještě.
1: Nevím, to je,
0: ježišmar, jak jsem tam měl bejt, pro boha, to je zoufalý.
1: No, nedá se nic dělat, musíte
0: já
1: počkat.
0: Já vím, to chvíličku trvá, no.
1: To je Polaroid, to je z... No, vidíte. Karle. Nazdar. Jseš to ty, já tě nepoznám.
0: No, no nazdar, Zdenku, já tě taky nepoznám. Byl jsi pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar, kamarád, jak se vede.
1: Jo, dobrý, co ty?
0: Ty kluku, ty takhle fotíš teďka, jo.
1: Teďka, jo.
0: Fáš, ale no, víš, no, tak ty trošku podnikám, no, no, no to je z tunelu.
1: No, víš to, jo.
0: No, jo, co
1: no, tak tady máš.
0: Výborně, díky moc.
1: No, nech to vejt, žádný peníze nedávají.
0: Ale,
1: no, jo,
0: ale
1: tebe,
0: co, no,
1: ale jo, věci.
0: No, dal jsem to platit.
1: Jo, no, já vlastně,
0: no, jsem
1: tak
0: platil,
1: pořádku.
0: No, dobrý,
1: vidíš,
0: no, vidíš, no.
1: Jak jsi chtěl, no. A máš to do pasu, no.
0: Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, tu fotku.
1: Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no, no. Chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu.
0: No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám tě, no pas ještě mám 4 roky platný, prosím tě, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče.
1: Ne, ne, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě,
0: no,
1: jednu fotografii
0: do,
1: jsi chtěl.
0: Pořádku, do
1: no je,
0: průkazu,
1: do občanského
0: no?
1: Průkazu, ale no, máš jistě, do pasu, jak jsi
0: ne,
1: chtěl.
0: Ne, já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského
1: ale
0: průkazu,
1: ale vždyť já říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece, ne?
0: Do pasu, no do pasu, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl.
1: No to je jedna fotka, ty máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to je
0: jedno. Já říkám, pas, prosím tě, mám, ježišmar, 4 roky ještě platnej,
1: člověče. Pas jsem nepletě, já nemyslím, že do pasu, to máš do občanky, samozřejmě. Samozřejmě, že jo, to je
0: fotka. Je to do občanky?
1: No jistě, samozřejmě, ale máš to do pasu, jak jsi
0: já
1: chtěl.
0: Já pod sebou jenom do ty občanský legitimace.
1: No ty to máš, do občanský legitimace.
0: No, to je do pasu, do
1: občanky. Hele, víš co, bolit mě, p***, ty.
3: Úžasné. Taková filigránská práce vyžaduje velikou trpělivost.
1: To nesmírnou trpělivost, víte.
3: Je všecko tak realisticky no, vyvedené, víte, no, ty obdivuhodné.
1: Už mi zbývá dodělat kormidlo.
3: Jo, jo, jo.
1: No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě fór je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte,
3: jo.
1: Tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte?
3: Jo, takhle.
1: Jo, lepidlo.
3: A jak dlouho jste to všechno dělal?
1: No, 40 let.
3: To je neuvěřitelné.
1: No, 40 let, to jsou dvě generace.
3: Jo, jo. No. A co rodina?
1: No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel, no ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí. Každá nešikovnost se vymstí. No ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a...
3: No. A co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte? Co potom? Co to bude? To bude hotové?
1: No to, moment, já vám něco, dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu, zrovna včera mi to přišlo. Počkejte, hned jsem tady.
3: To je fantastické, to je... No to je dokonalý, to je... A on to je... Myslím, že to bude těžší.
1: Mám to! Země! Obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr
4: takto jako já a přímo až z Austrálie námořní muzeum Sydney, víte, mi to posílá, to je pozvánka, poněvadž já bych to chtěl umístit v námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40letého úsilí, víte, no já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože fór je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď tu máte za dva, za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kunšt. Modelářský kunšt, víte. Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, vzácný pane, tak...
3: No tak my půjdeme.
4: No, děkuji vám, že... No. Že jste přišli, že jste mě navštívili a... Přijďte, nashledanou, nas.
3: Tak. Pro Českou televizi Zdeněk Pser. Zdeněk Pser z Dorský.

před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos vlátil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, zda má hodinu. Co to je? To přece není normální.

0: Dobrý den. Televizní zpravodajství Země koule, Lumír Voubal. Počal bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktorín Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: Ach tak, vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří?
1: No.
0: Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím tě, slum to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si plát posechnu. Také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: No, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze.
0: No to já vím, že samozřejmě. Nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: No, tak co bys tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že to byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neokické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A je tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Že?
1: To je přijde, když to jako... Jako kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že už nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomiňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že?
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A 6 báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že?
1: No, to nebyly moje peníze.
0: No, já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony?
1: Ne.
0: No, vidíte? Vždyť vy jste si za ty peníze mohl... Máte auto?
1: Ne.
0: No, vidíte? Mohl jste mít auto, člověče? Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou země kouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život, chápete to?
1: Jsem debil.
0: Pojď. Českou televizi umíl Voubal. No, to není normální, to není, to není logické.
2: Všichni se zapojili do tvrdého boje s oživlem. Na prekladacích stanicích stojí v rozmrazovacích tunelech vlaky až 15 hodin, ale železničary se drží. V zložitější situací se ocitli naši cestáři. Nemají zprávcov.
3: Jsou tam. Jako vždycky.
2: Jsou šestom.
3: Jako vždycky.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A. Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu.
3: Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Kdo tady někde byl? Jídelní lístek.
3: A vy máte jenom jeden?
4: No tak to vám se stačí, ne?
3: Jeden lístek?
4: No to jako...
3: Hlavně, když mi ho dát.
4: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechci si vás řízej?
3: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
4: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
3: A co vy víte, co já bych si dal?
2: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
3: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
3: Děkuji.
2: No.
3: Jo, no, ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
4: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
3: No a to je všecko.
4: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
3: No, no jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
4: Jakej ptáček, hoď.
3: Ptáček.
4: To je vedoucí ptáček.
3: No tak mi doneste tedy ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
3: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
3: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
3: Celerový salát?
2: No.
3: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
4: Celerový salát?
3: No všem, že ne.
4: Je.
3: Co? Ale ne, to jsou pověry.
4: Mě to pomáhá, no.
3: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
4: Řízeček, samozřejmě, prosím.
0: Jo a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umrusalej drobek.
4: Jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
3: No ale počkejte, na mě to nemusíte
4: ne,
3: smetávat.
4: No, trošku takhle to uděláme.
3: Ještě ten popelník, kdybyste
4: no, to tady zase, tadyhle, no. Tady. Nechali to tady, to jsou lidi tady.
3: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Budeš to vám ještě potočím takhle
3: trošku.
2: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
3: to trošku stačí,
2: takhle
3: to.
2: Ne, já to udělám to takhle. Dobrý. Takhle to trošičku. Počkejte, takhle. Jestli to
3: bude...
2: Trochu moc.
3: Já myslím, že by to šlo líp.
2: Ne, jste moc simáčku, tak jestli to bude... Ono je to lepší, takhle. Už je to dobrý, ano. To je, ono se to trošičku převrhlo, je to dobrý, ano. No, ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zasklý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
3: To je dobrý, no,
2: z téhle strany, ano.
3: Tak mi doneste ten řízek.
4: Řízeček, samozřejmě, ano.
3: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
3: Jedno pivo by...
4: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, jo. Samozřejmě, nepomůže.
3: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
4: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám jo. Přinesu hned, ano.
2: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
4: No jo, nepak kuří hoka, to jste špatně.
2: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
3: Pane,
2: jo, takhle já.
3: To pivo.
2: V uších jako, no jo.
4: Pokud tam si měl být, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co si chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
2: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslím, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
4: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zloví jeden s pivem pořád.
2: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý.